0: Jo, krásně.
1: A čekám, že to ví, že toto si jak to udělám, když potřebuji udělat.
2: Vážení cestující, tak se tak, abyste vydrželi.
3: Já myslím, že je to určitě patrná, že máme něco dělat.